Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Coldplay, britskou kapelu, která si získala srdce milionů fanoušků po celém světě svou melancholickou i epickou hudbou. Coldplay jsou jako kámoši, kteří tě vezmou na výlet vesmírem i do vlastní.

Tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože

tady je tvoje metropole. Dneska zazní Imagine Dragons, americká kapela, která umí udělat hymnu z každé emoce. Jejich styl kombinuje rock, elektroniku a stadium vibes tak přirozeně, až máš pocit, že je posloucháš celý život. Imagine Dragons jsou jako ti kámoši, co tě vytáhnou z postele, i když je venku mlha a nálada na nule. Jejich hudba tě nakopne, rozbrečí i inspiruje, často během jednoho songu. Tak zůstaň s námi, protože Metropole teď hraje na všechny city naraz a

Tady je tvoje Metropole. Představuje se nám Kygo, norský DJ a producent, který do elektroniky přináší jemné melodie a pozitivní vibrace. Jeho hudba je jako pohodová jízda po letní pláži. Uvolněná, svěží a perfektní na chill i party. Kygo má talent vytvořit skladby, které dokážou uklidnit i rozhýbat. A proto si získal srdce fanoušků po celém světě. Je jako ten kámoš, který vždy přinese dobrou náladu a skvělou atmosféru, kamkoliv přijde. Pokud chceš zůstat v obraze a užít si s námi pohodu, nezapomeň zůstat naladěný na Metropoli, kde tě čekají další skvělé příběhy a hudební perly.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a nálady. Stefan M. je známý svým svěžím stylem, který tě rozhýbe a naladí. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další taneční pecky.

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. 50 Cent si zase našel chvíli, aby se pustil do Rikarose kvůli slabým prodejům jeho posledního alba. Na Hot New Hip Hop se objevila krátká zpráva, která připomíná, že 50 už roky používá Rosovy čísla jako munici v jejich nekonečném beefu. No a i tentokrát to drží ve svém klasickém stylu, suchý humor, lehký výsměch a jasný vzkaz, že podle něj Rick Ross prostě neprodává tak, jak by měl. Když se mrkneme taky do světa

0: dokonalejších záběrech a střídmem stylu, který nechává vyniknout energii skladby. Jinak Big Boy Gleb dokončil nový EPčko a odhalil jeho název. Jmenovat se to bude MHD Flashback, ale datum releaseu ještě nezveřejnil. Vladky Syn má venku nový projekt New Level, má to úctyhodných 15 věcí a na featu je tu třeba Sergej B anebo Koky. A ještě je tu kapitán labelu Million Plus, protože Izo má venku hned dvě nový věci, Rockstar Lifestyle a Limbo, kde je na featu taky Dušan Vlk a PTK. Tak to určitě můžeš checknout. Tak to je Česká republika na Metropoli. A už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Milk and Sugar. Německé duo, které už dlouhá léta vládne taneční scéně svým mixem house beatů. Jejich hudba je jako sladký drink, co ti osladí den a rozhýbe nohy. Milk and Sugar jsou jako ti kámoši, co vědí, jak udělat pořádnou party a jejich skladby prostě nelze vynechat. Připrav se na styl plný groovu, energie a chytlavých refrénů, které tě dostanou hned od prvních taktů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí

že je cítíš až pod kůží. Tomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom s velkým srdcem. Když posloucháš jeho skladby, cítíš autenticitu a teplo, které jen tak někdo nenabídne. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká spousta další inspirace.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Austina Mahouna. Zpěváka, který kombinuje popovou svěžest s charizmatem, co ti dostane na první poslech. Jeho hudba je jako ta kamarádská písnička, co ti vždycky zlepší náladu a přinese dávku pozitivní energie. Austin Mahone je jako ten kámoš, co tě rozesměje a zároveň zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Jeho styl je moderní, svěží a plný optimismu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořádnou

0: Fajnka. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každé pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, co se nám uvolnilo na nebi, Tondo?
2: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ona se hlavně uvolnila na nebi napěťová vazba mezi Venuší a Marzem, která teď asi 3 týdny i vztahy mezi muži a ženami spíš komplikovala a sexuální životu komplikovalo. A od tohohle týdne už se to může lepšit. Ten týden vidím jako hodně seznamovací, romantický, zamilovávací, protože Venuše je naproti Neptunu, v trigonu na Uran, v trigonu na Pluto, takže vznikne množství důležitých vztahů a tohle neříkám v našem vysílání každý týden, viď?
1: Pravda, to neříkáš pravidelně. Tento týden přeje tedy seznamování i romantice v ložnici, super. Co se rýsuje na víkend? Máš vzkaz pro všechny, kteří nechtějí sedět doma, vyrazí k vodě a třeba i můžou popíjet alkohol?
2: Ona na nebi bývá jako rovnováha mezi těmi plusy a mínusy a tou stínovou složkou je o víkendu tendence lidí, co si rádi přihnou to přepísknout a upřímně řečeno i jako utopený lidi, který ve vodě něco jako špatně nebo připitý, jo, to tam je na tomhle víkendu úplně jako kritická okolnost.
1: Děkujeme za upozornění, dávejme na sebe pozor, hvězdná poselství každé pondělí na našem rádiu od astrologa Tondy Baudyše.
2: Jo, hele, díky, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Baxter má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví.

Tady je tvoje metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože metropole

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Topika, německého DJe a producenta, který svými chytlavými housebeaty ovládl taneční scény. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses nemohl zastavit. Topik je známý svým svěžím stylem plným energie a groovu, který tě dostane. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší pořád

0: Pracovní den.
1: Berani, ani zdánlivě jednoduché úkoly nelze podceňovat. Víci dnešek přinese pochopení a souznění. Blíženci své rodině snesete modré z nebe. Radci, srovnejte si všechny svoje pocity a dojmy. Lvi, neměli byste jednat s horkou hlavou. Panny, možná se zlepší vaše finanční situace. Váhy, určitě nečekáte, že bez práce budou koláče. Štíři, zamyslete se nad vším, co chcete změnit. Střelci, naštěstí kolem sebe máte lidi, kteří uvažují podobně jako vy. Kozorozi, je šance, že získáte kontakty na někoho velmi zajímavého. Vodnáři, díky meditaci se naučíte lépe zvládat napětí. A co my ryby, v práci prý budeme mít pohodičku, jako bychom byli na dovolené.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

0: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
3: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Tvoje ráno.
6: Tvoje rádio.
5: Rádio Metropole.

0: play.
1: Rádio Metropole.
0: Léto non-stop. Hudba non-stop.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej. Další pecky a zajímavosti přijíždí.

0: jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa, že sa radovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Už tuto sobotu v obci Mrsklesi vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesi to pořádně roztočíme.
3: Posloucháš?
7: Rádio Metropole.

0: nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Máme tu pro vás další zprávy. Radary v dopravě v Olomouci mají smysl. Městská policie Olomouc oznámila, že díky radarům, které hlídají dodržování povolené rychlosti v ulicích města, ubývá přestupků. Na třech nejnovějších měřících místech, Šternberská, Slavonínská a Jižní ulice, klesl počet hříšníků až o polovinu. Podrobně o tématu radarů hovoří komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle v rozhovoru na webu podcasty.olomouc.eu a také v článku na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jaké kulinářské dobroty dokáže nabídnout Olomoucký kraj? To poznáme na letním food festivalu Chutě kraje. Poprvé zavítá i do Olomouce. Regionální kuchyni a produkty najdeme v neděli 6. září v Olomouckém Rozáriu i s doprovodným programem.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu a můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny.
4: Sport. Naše atletická reprezentace odletěla na mistrovství Evropy do Birminghamu. Dospělácká premiéra čeká i 20-letého desetibojaře Tomase Järvinena.
5: Určitě se hrozně těším. A možná i lehce bojím. Je to takový jako krok do neznáma. Trochu se bojím, ale bojím se, že bych neukázal to, co můžu ukázat. A chci ukázat to, co umím a doufejme, že i ukážu.
4: Říká naše nová hvězda, desetibojař Tomas Järvinen před startem na mistrovství Evropy. Držíme mu i celé naší atletické partě palce, ať z toho cinkne nějaká ta medaile. My už teď pokračujeme dál. Nálož té nejlepší muziky je tady.
0: WhatsApp Metropole 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky 3 7 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Pojďte se podívat na počasí v dalším srpnovém týdnu. Hned v pondělí se podržíme tropů s teplotami kolem 32 stupňů. V úterý a ve středu si od největších horkostí jenom mírně oddychneme. Bude průměrně kolem 27 ve stínu. Od čtvrtka půjdou teploty opět nahoru a další víkend bude znovu ve znamení tropické třicítky. Vůbec nejteplejším dnem týdne bude ale pondělím. Zaútočíme opravdu na 32 až 34 ve stínu. Víme, jak bude celý týden pokračuje krásné horké léto. Přeju úspěšný start do nového týdne.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: jsou kapely, které hrají. A pak je Pražský výběr.
1: Legenda, která psala historii české rockové scény.
0: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
1: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
0: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
1: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
0: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
4: Migové.
3: Harley.
4: Single X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Random Flashback.
8: Metropole.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každé pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, co se nám uvolnilo na nebi, Tondo?
2: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ona se hlavně uvolnila na nebi napěťová vazba mezi Venuší a Marzem, která teď asi 3 týdny i vztahy mezi muži a ženami spíš komplikovala a sexuální životu komplikovalo. A od tohohle týdne už se to může lepšit. Ten týden vidím jako hodně seznamovací, romantický, zamilovávací, protože Venuše je naproti Neptunu, v trigonu na Uran, v trigonu na Pluto, takže vznikne množství důležitých vztahů a tohle neříkám v našem vysílání každý týden, viď?
1: Pravda, to neříkáš pravidelně. Tento týden přeje tedy seznamování i romantice v ložnici, super. Co se rýsuje na víkend? Máš vzkaz pro všechny, kteří nechtějí sedět doma, vyrazí k vodě a třeba i můžou popíjet alkohol?
2: Ona na nebi bývá jako rovnováha mezi těmi plusy a mínusy a tou stínovou složkou je o víkendu tendence lidí, co si rádi přihnou to přepísknout a upřímně řečeno i jako utopený lidi, který ve vodě něco jako špatně nebo připitý, jo, to tam je na tomhle víkendu úplně jako kritická okolnost.
1: Děkujeme za upozornění, dávejme na sebe pozor, hvězdná poselství každé pondělí na našem rádiu od astrologa Tondy Baudyše.
2: Jo, hele, díky, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
4: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
8: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
9: Proto ne.
8: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
9: Proto taky ne.
8: Tak proč?
9: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
8: Ale koupil.
9: Fakt? Ty jsi nejlepší.
8: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
3: Tohle je
0: Radio.

0: Selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
1: Metropole.

0: co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Děkujeme, že nás posloucháte. Jsou tu zprávy. Je pondělí 10. srpna. Nový přírůstek v zoo na Svatém Kopečku. Mládě lemura běločelého se narodilo v olomoucké zoo. Bílé zbarvení jeho hlavy ukázalo, že jde o samce. Populace těchto primátů ve volné přírodě klesá. V budoucnu tak samec posílí chov ve spřátelených zoo v Evropě.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Budeme mít v Hranicích novou cyklostezku. Dnes začíná její stavba. Nová asfaltová cyklostezka vznikne na pravém břehu Bečvy mezi ulicemi Přísady a Partizánská. Pracovat se na ní bude 3 měsíce. Interaktivní mapu městských hřbitovů spustil Prostějov. Lidé v ní snadno najdou přesné umístění hrobů. Digitalizace téměř 15 000 hrobových míst ve městě a jeho částech vyšla na 1 400 000 korun. Dosud mělo město přehled hrobů jen na papíře. Podrobnosti najdeme na webu prostějov.eu. Střídání času bude pokračovat. Ručičky budeme posouvat nejméně do roku 2031. Počítá s tím nařízení, které projedná vláda. Změna času v Evropské unii měla původně skončit v roce 2019. Státy se ale neshodly na postupu.
2: Sport.
3: Svou první výhru v novém ročníku fotbalové první ligy si připsala Sigma Olomouc. Ve třetím kole vyhrála venku nad Artisem Brno 2-1. Sigma je nyní 8. v tabulce a Artis 13.
4: Artis z 2-3 breaků nás tam posunul, z jednoho dal vlastně gól a pak ještě nás zvonilo břevno. Jinak si myslím, že jsme za tím vítězstvím šli a myslím si, že všichni jsme velice šťastní, protože se nám to povedlo, protože jsme ty 3 body hrozně potřebovali po těch 2 předchozích utkáních.
3: Dodal kouč Sigmy Olomouc Pavel Hapal.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Dnešek je podle lidové tradice spojován s astronomickým jevem slzy svatého Vavřince, což je meteorický rej Perseid. Padající hvězdy tento týden očekáváme zejména ve středu 12. srpna, stejně jako zatmění slunce. Víme, jak bude, dneska většinou polojasno a k tomu odpoledne tropických 30 až 35 stupňů. Zítra a pozítří se pak lehce ochladí na 27.
7: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci musíme dodržovat 30, například na Svornosti, na ulici Kmochova nebo taky u parku na Krapkově. Dál také počítáme s rozkopaným náměstím Hrdinů, takže sledujeme značky, ať to tady správně prokličkujeme. A ještě máme po ránu hlášenou nehodu na Kroměřížsku, je to v Břestu, kousek od Jednoty. Jde o havárii osobáku a na místě jsou záchranáři. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
8: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.

0: dnešní den.
1: Berani, ani zdánlivě jednoduché úkoly nelze podceňovat. Být si dnešek přinese pochopení a souznění. Blíženci své rodině snesete modré z nebe. Radci, srovnejte si všechny svoje pocity a dojmy. Lvi, neměli byste jednat s horkou hlavou. Pany, možná se zlepší vaše finanční situace. Váhy, určitě nečekáte, že bez práce budou koláče. Štíři, zamyslete se nad vším, co chcete změnit. Střelci, naštěstí kolem sebe máte lidi, kteří uvažují podobně jako vy. Kozorozi, je šance, že získáte kontakty na někoho velmi zajímavého. Vodnáři, díky meditaci se naučíte lépe zvládat napětí. A co my ryby, v práci prý budeme mít pohodičku, jako bychom byli na dovolené.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.
3: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku?
4: Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ.
3: S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci.
4: Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence.
3: Více na skiareal.hlubocky.cz.
5: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
6: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
14: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
15: Co třeba na delfíny?
14: Do zoo?
15: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
14: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
15: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
16: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
17: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém Újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
4: Rádio Metropole, podporujem domácí muziku.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: slunce, moře, pohoda a najednou au, au, au. Šlápnout na mořského ježka dokáže zkazit den, ale žádný strach, dá se to rychle vyřešit. První pravidlo, ostny nikdy nevytahujte násilím ani pinzetou, snadno se zlomí a zůstanou v kůži. Místo toho namočte nohu do co nejteplejší vody, tak teplé, co snesete. Teplo totiž pomáhá rozkládat obsažené toxiny a zmírňuje bolest. Kůži kolem ostnů pak jemně promačkejte, často vyskočí sami. A ještě jeden skvělý trik z pláže. Místo potírejte octem nebo citronovou šťávou. Kyselina pomůže drobné zbytky ostnů rozpustit, pak už jen vydezinfikovat a zbytek dovolené prožít raději v botách do vody a s naším letním rádiem.
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Rádio Metropole.
3: Top music, top radio. Metropole.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Je pondělí 10. srpna. Kdo potřebuje jet v Olomouci tramvají, nezapomeňte, v Olomouci je nově Výluka. Tramvaje nejezdí v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistil cestujícím náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: A ještě jdeme s jedním upozorněním, a to za motoristy do Přerova. Dnes začíná rozsáhlá oprava vytížené ulice Palackého. Je tu poškozený tichý asfalt. Práce potrvají do 19. srpna a bude tu uzavírka. Pojedeme objížďkou.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Zas nás čeká na Moravě horko. Úvod nového týdne nese tropické teploty. Dodržujte pitný režim a nezdržujte se na slunci, ať se o vás nepokoušejí mdloby. Výstraha meteorologů visí nad Olomouckým, Zlínským, Jihomoravským i Moravskoslezským krajem.
4: Na pondělí 10.8. výstraha rozšiřuje územní platnost na vysoké teploty a na vysokou zátěž teplem. Očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus. V pondělí budou odpolední teploty od 31 do 36 stupňů. V dalších dnech se přechodně ochladí. Vzhledem k velmi teplému a suchému počasí bude i v následujících dnech na většině našeho území přetrvávat zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Miloš Dvořák.
0: Sport.
3: Poprvé od roku 2010 obsadil český závodník první místo na mistrovství světa silničních motocyklů v kategorii Moto 2. 24-letý jezdec Filip Salač na okruhu v Silverstoneu na Velké ceně Británie všechny předjel a vůbec poprvé se tak stal vítězem ve své kategorii. Gratulujeme.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Pranostika říká, že když na svatého Vavřince slunce svítí, budem hojnost vína míti. Víme, jak bude, i se sluníčkem pokračuje dál, vlna veder, dneska odpoledne by mělo být 30 až 35 stupňů, ale pak má dorazit studená fronta. Zatím to vypadá tak, že zítra ve středu na Moravě teploty klesnou na 27.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary mají smysl, obzvlášť v Olomouci. Máme je třeba na Šternberské, Slavonínské nebo na Jižní. Díky nim tady klesl počet hříšníků až o polovinu. Radary taky na Okružní anebo na Přerovské. Mimochodem, tady se překračuje rychlost nejčastěji. A ještě se podíváme na Kroměřížsko. Tady nás čeká uzavírka v Bystřici pod Hostýnem. Začíná to právě dnes. Jde o opravy na Lipnické ulici. Bude to tady neprůjezdné celkem dlouho, až do příštího roku, tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady pondělí 10. srpna, svátek má Vavřinec a na mnoha místech jsme díky dnešnímu oslavenci měli o víkendu svatovavřinecké hody. Bylo to například v Přerově anebo ve Štěpánově. Jinak narozeniny má bývalá tenistka Andrea Hlaváčková, herec Antonio Banderas anebo italský zpěvák Drupy.
2: Nic nebude a hotovo.
3: Jak nic nebude, Vlasto, nedělej krávu.
1: Cože? Nic nebude? Tak v tom případě je tady správně den lenosti. My ovšem makáme dál. A to i na začátku týdne v pondělí 10. srpna.
0: Metropole právě dnes.
4: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.
5: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
6: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
7: Už tam bude.
8: Nech toho.
7: Raději už tam bude.
8: Přestaň. Je mě vedro.
4: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
9: Luskni.cz.
4: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
4: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
4: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník dubanské desítky. Ford E-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
15: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Radio Metropole.
17: Metropole.

0: is with you.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Každé pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, co se nám uvolnilo na nebi, Tondo?
3: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ona se hlavně uvolnila na nebi napěťová vazba mezi Venuší a Marzem, která teď asi 3 týdny i vztahy mezi muži a ženami spíš komplikovala a sexuální život to komplikovalo. A od tohohle týdne už se to může lepšit. Ten týden vidím jako hodně seznamovací, romantický, zamilovávací, protože Venuše je naproti Neptunu, v trigonu na Uran, v trigonu na Pluto, takže vznikne množství důležitých vztahů a tohle neříkám v našem vysílání každý týden, viď?
2: Pravda, to neříkáš pravidelně. Tento týden přeje tedy seznamování i romantice v ložnici, super. Co se rýsuje na víkend? Máš vzkaz pro všechny, kteří nechtějí sedět doma, vyrazí k vodě a třeba i můžou popíjet alkohol?
3: Ona na nebi bývá jako rovnováha mezi těmi plusy a mínusy a tou stínovou složkou je o víkendu tendence lidí, co si rádi přihnou to přepísknout a upřímně řečeno i jako utopený lidi, který ve vodě něco jako špatně nebo připitý, jo, to tam je na tomhle víkendu úplně jako kritická okolnost.
2: Děkujeme za upozornění, dávejme na sebe pozor, hvězdná poselství každé pondělí na našem rádiu od astrologa Tondy Baudyše.
3: Jo, hele, díky, zdravím tebe i posluchače.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole. Posloucháš?

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace od nás rovnou k vám. Začínáme právě teď. Pokud plánujete přivést své děti na svět v olomoucké porodnici, tak právě pro vás připravila Fakultní nemocnice Olomouc vychytávku. Je to mobilní aplikace Baby Apka. Najdete v ní potřebné informace a videa pro budoucí rodiče. Olomoucká nemocnice je první v Česku, která nabízí kompletní apku propojující maminky a tatínky s porodnicí a novorozeneckým oddělením. Baby Apka je dostupná všem a zdarma ve stahovacích aplikacích.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Další důležitá událost k výročí města Přerova. Muzeum Komenského vydalo novou knihu historičky Šárky Krákorové Pajůrkové k 70. výročí povýšení Přerova na královské město. Kniha mapuje osudy 77 osobností z přelomu 19. a 20. století, které se výrazně zapsaly do historie Přerova, je k dostání v Muzeu Komenského. Rodiče, už se našim dětem blíží nový školní rok a je potřeba pořídit pomůcky. Svýšíme výdaje, za ně letos počítá víc jak polovina rodičů. Dle průzkumu agentury Ipsos víc jak čtvrtina rodičů očekává výdaj 1 až 2000 korun. Podle průzkumu Ipsos mezi tisícovkou lidí ubylo rodin, které se kvůli nákupu školních potřeb musí obracet na pomoc státu či příbuzných. Loni podporu hledala pětina rodičů, letos jejich podíl klesl na 15 rodičů ze 100.
2: Sport.
3: Neděle přinesla nové juniorské mistry světa v atletice. V americkém Eugene dobila zlato tyčkařka Nicole Krutilová, přeskočila 445 cm. Titul dobil i sprinter Michal Rada, který časem 48 sekund 59 setin ovládl běh na 400 metrů. Gratulujeme.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe. Dnešek je podle lidové tradice spojován s astronomickým jevem slzy svatého Vavřince, což je meteorický rej Perseid. Padající hvězdy tento týden očekáváme zejména ve středu 12. srpna, stejně jako zatmění slunce. Víme, jak bude, dneska většinou polojasno a k tomu odpoledne tropických 30 až 35 stupňů. Zítra a pozítří se pak lehce ochladí na 27.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem. Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídka číhá v Olomouci u fakultní nemocnice na Hněvotínské, taky na Řepčínské, na Velkomoravské a rychlost hlídají i na Přerovské. Odstavené auto máme hlášené v Olomouci Holici na Keplerově ulici a ještě připomínáme nehodu, která se dořešuje u Moravského Brounu v Ondrášově na Opavské, když se jede kolem Kofoly, je to srážka na klaďáku s osobákem. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi máte namířeno kamkoliv.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. 50 Cent si zase našel chvíli, aby se pustil do Ricka Rosse kvůli slabým prodejům jeho posledního alba. Na Hot New Hip Hop se objevila krátká zpráva, která připomíná, že 50 už roky používá Rossovy čísla jako munici v jejich nekonečném beefu. No a i tentokrát to drží ve svém klasickém stylu, suchý humor, lehký výsměch a jasný vzkaz, že podle něj Rick Ross prostě neprodává tak, jak by měl. Když se mrkneme taky do světa módy, tak Travis Scott představil kolekci, která je inspirovaná filmem Odyssea. No a pojďme i do domácího rybníku. 58G mají venku nový videoklip k tracku Still One, no a je postavený na pomalejších záběrech a střídmem stylu, který nechává vyniknout energii skladby. Jinak Big Boy Gleb dokončil nový EPčko a odhalil jeho název. Jmenovat se to bude MHD Flashback, ale datum release ještě nezveřejnil. Vlaďky syn má

0: Style a Limbo, kde je na featu taky Dušan Vlk a PTK. Tak to určitě můžeš checknout. Tak to je Česká republika na Metropoli. A už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje dopoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.
1: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají.
2: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín a Jirka Hrubeš.
1: Původní sestava pražského výběru.
2: Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule.
1: Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez.
2: Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
5: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
6: Jdeme na hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
7: Mirá,
6: Rybičky, Hrady CZ. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
7: Migové,
6: Harley,
7: Single X,
6: Tomáš Klus. Jdeme na hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
7: Užij si s přáteli letní pohodu na hradech.
8: Radio Metropole.
9: Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa, že sa radovať smie.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
7: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
8: Proto ne.
7: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
8: Proto taky ne.
7: Tak proč?
8: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
7: Ale koupil.
8: Fakt?
7: Fakt.
8: Ty jsi nejlepší.
7: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
9: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
10: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
9: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
10: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
9: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
10: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Už tuto sobotu v obci Mrsklesi vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulec, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesi to pořádně roztočíme.
12: 30 rokov na scéně No Limit O2 Arena.
13: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Připravili jsme si pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. A hned se podíváme do ulic Olomouce. Řidiči ve dvou ulicích tu dnes hlídají strážníci dodržování povolené rychlosti. Hlásí, že s radarem kontrolují na ulicích Svatoplukova a Pekařská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: A na Olomoucku, řidiči, nezapomeňte, silnice 46 v Dolanech prochází opravou. Prozatím mohou nákladní auta projet Kyvadlově, ovšem osobní auta si to budou muset obět ve směru od Šternberka přes Bohuňovice a Hlušovice a ve směru z Olomouce přes Tovéř, Dolany a Bělkovice-Lašťany. Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje, že od 20. do 21. srpna tu bude uzavírka úplná. Pokud půjde všechno podle plánu, 24. srpna bude hotovo, píše o tom report.cz. Do Nového zamíří přerovští strážníci a dobrovolní hasiči. Příští rok na jaře se dočkají nového zázemí v ulici Šířava v bývalé stanici profesionálních hasičů. Nyní místo prochází rekonstrukcí za 56 milionů korun, píší o tom veřejnoprávní média. Policie si pohlídala, jestli jezdíme bezpečně. V minulém týdnu ve čtvrtek a v pátek vyrazila do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce Roadpol. Hlídala hlavně rychlost.
3: Policejní hlídky zkontrolovali 500 vozidel v Olomouckém kraji. Při akci zjistili 143 dopravních přestupků a téměř všechny vyřešili na místě. Řidiči na pokutách zaplatili 225 tisíc korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 102 motoristů a jeden byl pod vlivem alkoholu.
2: Doplňuje policejní komisař Libor Hejtman.
1: Sport.
2: Přední hráč prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík si připsal na konto další úspěch. Na turnaji světového okruhu v Montrealu porazil dnes ráno našeho času Nizozemce Van de Zandschulpa. V zápase na betonu vyhrál 2-0 na sety a tím se probojoval do čtvrtfinále podniku.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Pranostika říká, že když na svatého Vavřince slunce svítí, budem hojnost vína míti. Víme, jak bude, i se sluníčkem pokračuje dál, vlna veder, dneska odpoledne by mělo být 30 až 35 stupňů, ale pak má dorazit studená fronta. Zatím to vypadá tak, že zítra ve středu na Moravě teploty klesnou na 27.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary mají smysl, obzvlášť v Olomouci. Máme je třeba na Šternberské, Slavonínské nebo na Jižní. Díky nim tady klesl počet hříšníků až o polovinu. Radary taky na Okružní anebo na Přerovské. Mimochodem, tady se překračuje rychlost nejčastěji. A ještě se podíváme na Kroměřížsko. Tady nás čeká uzavírka v Bystřici pod Hostýnem. Začíná to právě dnes. Jde o opravy na Lipnické ulici. Bude to tady neprůjezdné celkem dlouho, až do příštího roku, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik, víc než si myslíte.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
11: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
12: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
13: Posloucháš?
14: Radio Mef.

0: Už více než 20 let baví Prostějovany v průběhu prázdninových měsíců program Prostějovského léta. V něm si podle vlastního zájmu najdou kulturní typ prakticky všechny generace. Ptáme se první náměstkyně primátora Milady Sokolové, co v tomto směru letos město připravilo.
1: V letošním roce se divadlo z parku přesouvá na hlavní náměstí. Společně si budeme moci užít 25. srpna o 19 hodin vynikající komedii Sluha dvou pánů v podání protagonistů Moravského divadla Olomouc. Věřím, že se toto stvárnění bude divákům líbit, stejně jako ocenili celou řadu představení Moravského divadla v předchozích letech. A ještě mám jeden tip z Prostějovského léta pro všechny generace, a to tradiční módní přehlídku. Ta se uskuteční 20. srpna taktéž o 19 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Přijďte se podívat.
0: Říká první náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme.
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Jste na té správné letní vlně a tady víme, kde se skvěle pobavíme. Olomoucké kino Metropol konkrétně dneska zve na letní svěrákovskou komedii Pět švestek o tom, že i v pozdním věku nás život může bavit. Pokračuje taky olomoucké nejen shakespearovské léto s divadlem Tramtárie na Letňáku. Dnes

0: nebo Petra Janů. Budeme se těšit nejenom na hudbu, ale taky na dobré jídlo. Už v sobotu 15. srpna v Mrsklesích. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Rádio Metropole.
1: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Rádio Hana Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rokovými špeky, které jinde neuslyšíte.
1: Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu

0: Metropole.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Nová omezení potrápí řidiče v Olomouci. Už dnes začíná u sportovní haly Univerzity Palackého měsíční dopravní uzávěra kvůli úpravám v lokalitě. Až do 8. září tam bude výrazně omezeno parkování v blízkosti pedagogicko-psychologické poradny. Další dopravní omezení v Olomouci zasáhne ulici Boženy Němcové, kde bude od tohoto čtvrtka částečná uzavírka. Ta potrvá do 8. října a v dalších dnech vyvrcholí úplnou uzavírkou kvůli dokončení úprav cesty. Píše o tom v tuto chvíli Report.cz a v článku má plán dalších uzavírek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Autobus se sám rozjel v Beňově na Přerovsku. K nečekané události došlo uplynulou sobotu odpoledne. V další cestě bez řidiče autobusu zabránila až překážka v podobě domu.
3: 32letý řidič odstavil autobus u domu, který ovšem nezabezpečil proti samovolnému rozjetí. Autobus se poté rozjel couváním, přejel přes chodník, poškodil dva sloupy veřejného osvětlení a narazil do rodinného domu. V době nehody se ve vozidle nenacházela žádná osoba a nikdo nebyl zraněn. Policisté odhadli celkem škodu na 540 tisíc korun.
2: Komentoval situaci za policii komisař Libor Hejtman. Uplynulý víkend byl na českých silnicích jedním z nejtragičtějších. To je hodnocení policie. Zahynulo během něj 8 lidí, z toho 5 motorkářů. Jeden člověk v Česku zemřel v pátek, 4 v sobotu a 3 v neděli. Buďme na silnicích opatrní.
1: Sport.
2: Startuje mistrovství Evropy v atletice v Británii. O medaile bude za Česko usilovat 52 sportovců. První jdou do akce už dnes dopoledne. A hned uvidíme i náš region. Po 11:30 se představí ve vrhu koulí olomoucká atletka Martina Mazurová. Uvidíme, jak se jí zadaří.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme polojasno, přechodně až oblačno. Lokálně se nám mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosahují až 35 stupňů, což je přibližně 9 stupňů nad průměrným denním maximem. I proto meteorologové v celé jižní části Olomouckého kraje varují před silnou zátěží teplem. Doporučují držet se ve stínu, dodržovat pitný režim a zvýšenou fyzickou zátěž nechat na ráno nebo večer. Zítra nás čeká taky poměrně slunečný den, ráno a dopoledne polojasno, pak se nám začne vyjasňovat. Teplotní maxima očekáváme mezi 24 až 28 stupni.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Na práci na silnici si dáme pozor na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník před exitem Nemilany. Opatrně projíždíme taky kolem nehody na Přerovsku na průtahu v Hustopečích nad Bečvou. Dořešuje se tu bouračka dvou osobáků, na místě je policie. Havárii nám hlásíte taky na výjezdu z Přerova po silnici 55 ve směru na Kokory u ptačího parku Malá Lipová. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kojetín, ve Zlíně na třídě 3. května. V Olomouci v ulici Švajcerova číhají taky na D35 mezi exity Unčovice a Křelov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
7: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: Rádio Metropole
1: a dopolední chill. Už se těšíš na oběd?

0: Oběda je tady na Rádiu Metropole, víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká poleční meníčka. Nejen vegetariáni si pochutnají na těstovinách quattro formaggi, květáku s bramborami v bešamelu nebo mučaře, pokrmu z čočky a rýže. To pro nás mají ve vegetariánské restauraci Koza zůstala celá. Mrkneme, co mají na lascích. Je tady grilovaný kuřecí steak caprese s bramborami nebo cezar salát s kuřecím masem v baseball pubu na lascích. Na co se těší studenti do menzy? Krutý steak s horčičnou omáčkou s rýží, filet z sandáta na červené čočce nebo třeba zeleninové řízečky s bramborovou kaší. V menze na 17. listopadu. Dát si můžeme taky vepřový steak na medu s kroketami, dušené hovězí na pepři nebo krutí jatýrko po turecku s kroketami. To už voní z Bounty Rock Café. Více poledních meníček najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádio Metropole.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareálhlubocky.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Je mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
11: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
1: Rádio Metropole.
12: Metropole.
1: Yeah.

0: Dirty. Radio Metropole a nejlepší letní info.
1: Slunce, moře, pohoda a najednou au, au, au. Šlápnout na mořského ježka dokáže zkazit den, ale žádný strach, dá se to rychle vyřešit. První pravidlo, ostny nikdy nevytahujte násilím ani pinzetou, snadno se zlomí a zůstanou v kůži. Místo toho namočte nohu do co nejteplejší vody, tak teplé, co snesete. Teplo totiž pomáhá rozkládat obsažené toxiny a zmírňuje bolest. Kůži kolem ostnů pak jemně promačkejte, často vysvětlíte.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: A už tu jsou další zprávy. Kdo potřebuje jet v Olomouci tramvají, nezapomeňte, v Olomouci je nově výluka. Tramvaje nejezdí v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistil cestujícím náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Tybichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů. Policie se obrací na širokou veřejnost ohledně pátrání po 29-letém muži z Hranicka. Hledaný Jaroslav Králíček je v pátrání kvůli násilnému trestnému činu. Skrývat se může v Hranicích či v Lipníku. Jeho fotku najdete aktuálně na webu report.cz. Pokud ho zahlédnete, volejte na linku policie 158, ale nepokoušejte se ho zadržet. Dětské skupiny v Česku mají nejasnou budoucnost, čelí totiž úbytku dětí a tím i hrozbě zániku. Jak píše Deník, někteří provozovatelé proto zvažují přeměnu svých zařízení. Namísto dětských skupin plánují začít nabízet péči o seniory, pro které je péče dlouhodobě v Česku kapacitně nedostačující.
0: Sport.
3: Sledujeme přípravu hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První přátelák mají před sebou i olomoučtí Kohouti. Čeká je utkání v domácí Plechareně, a to v úterý od 18 hodin. Uvidíme, v jaké formě nastoupí.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Počasí na Vavřince jaké jest, takové udrží se po několik dnů. To je pronostika pro dnešní den a zdá se, že je docela pravdivá. Čekají nás teplé a prosluněné dny. Dnes rtuť teploměru vystoupá až ke 35 stupňům. Zítřejší teplotní maxima hlásí 24 až 28, středa slibuje až 26. Všechny zmíněné dny bude mít sluníčko opravdu sílu. UV index se bude pohybovat na 6 nebo 7. Pokud plánujeme zůstat nějakou chvilku venku, určitě se raději namažeme opalovákem.
5: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Radio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Policejní hlídku máme v Olomouci u Koruny v Podloubí, stojí taky ve Zlíně v ulici Kluhám a v Bruntále v ulici Jesenická. Opatrně projíždíme taky kolem odstaveného auta na krajnici na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Hulín-Západ. Na překážku na silnici si pak dáme pozor na cestě mezi Koclířovem a Opatovcem na silnici 35. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: koup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Metropole.
3: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady pondělí 10. srpna, svátek má Vavřinec a na mnoha místech jsme díky dnešnímu oslavenci měli o víkendu svatovavřinecké hody. Bylo to například v Přerově anebo ve Štěpánově. Jinak narozeniny má bývalá tenistka Andrea Hlaváčková, herec Antonio Banderas anebo italský zpěvák Drupy.
2: Nic nebude a hotovo.
3: Jak nic nebude, Vlasto, nedělej krávu.
1: Cože? Nic nebude? Tak v tom případě je tady správně den lenosti. My ovšem makáme dál. A to i na začátku týdne v pondělí 10. srpna.
0: Metropole právě dnes.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt? Ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
9: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
10: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
11: Rádio Metropole.
0: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
11: Ne.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Díky, že nás posloucháte.
4: Nový přírůstek v zoo na Svatém Kopečku. Mládě lemura běločelého se narodilo v olomoucké zoo. Bílé zbarvení jeho hlavy ukázalo, že jde o samce. Populace těchto primátů ve volné přírodě klesá. V budoucnu tak samec posílí chov ve spřátelených zoo v Evropě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Budeme mít v Hranicích novou cyklostezku. Dnes začíná její stavba. Nová asfaltová cyklostezka vznikne na pravém břehu Bečvy mezi ulicemi Přísady a Partizánská. Pracovat se na ní bude 3 měsíce. Interaktivní mapu městských hřbitovů spustil Prostějov. Lidé v ní snadno najdou přesné umístění hrobů. Digitalizace téměř 15 000 hrobových míst ve městě a jeho částech vyšla na 1 400 000 korun. Dosud mělo město přehled hrobů jen na papíře. Podrobnosti najdeme na webu prostějov.eu. Zemřel jeden z nejčtenějších českých spisovatelů. V den svých 94. narozenin dnes zesnul v chebské nemocnici spisovatel Vladimír Párel. Do povědomí se zapsal romány Milenci a vrazy či Mladý muž a bílá velryba.
1: Sport.
4: České plavkyně usilují o postup do finále na mistrovství Evropy v Paříži. Barbora Sémanová i Barbora Janíčková prošly do večerního semifinálového závodu na 100 metrů volným způsobem. Sémanová postoupila z 5. místa a Janíčková z 6.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Odpoledne nás čeká polojasno, přechodně možná oblačno. Teploty se budou pohybovat kolem 30 stupňů. Vyskytnout se mohou lokálně i nějaké přehánky nebo bouřky. Vítr nám fouká mírný od jihu. Slunce nám dneska zapadne ve 20 hodin a 18 minut. Noc očekáváme jasnou až polojasnou. Jen výjimečně se může objevit přehánka. Teploty nám spadnou až ke 14 stupňům. Takže pokud budete chtít dnes sledovat měsíc v perigeu, tedy nejblíže zemi, vezměte si sebou raději mikinu.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu bez komplikací. V Prostějově ale dořešujeme bouračku osobáku, které najelo do zaparkovaného auta. V Prostějově v ulici Boženy Němcové. Policejní hlídky nám hlásíte na D35 na trase Mohelnice Olomouc za exitem Loštice. Pomáhají a chrání taky na D46 na exitu Vyškov a taky na trase Boskovice Valchov. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Miráš.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
10: Posloucháš?
11: Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Každé pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, co se nám uvolnilo na nebi, Tondo?
2: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ona se hlavně uvolnila na nebi napěťová vazba mezi Venuší a Marzem, která teď asi 3 týdny i vztahy mezi muži a ženami spíš komplikovala a sexuální životu komplikovalo. A od tohohle týdne už se to může lepšit. Ten týden vidím jako hodně seznamovací, romantický, zamilovávací, protože Venuše je naproti Neptunu, v trigonu na Uran, v trigonu na Pluto, takže vznikne množství důležitých vztahů a tohle neříkám v našem vysílání každý týden, viď?
1: Pravda, to neříkáš pravidelně. Tento týden přeje tady seznamování i romantice v ložnici, super. Co se rýsuje na víkend? Máš vzkaz pro všechny, kteří nechtějí sedět doma, vyrazí k vodě a třeba i můžou popíjet alkohol?
2: Ona na nebi bývá jako rovnováha mezi těmi plusy a mínusy a tou stínovou složkou je o víkendu tendence lidí, co si rádi přihnou to přepísknout a upřímně řečeno i jako utopený lidi, který ve vodě něco jako špatně nebo připitý, jo, to tam je na tomhle víkendu úplně jako kritická okolnost.
1: Děkujeme za upozornění, dávejme na sebe pozor, hvězdná poselství každé pondělí na našem rádiu od astrologa Tondy Baudyše.
2: Jo, hele, díky, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
5: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už tuto sobotu v obci Mrsklesi vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce, spojené se Dnem mikroregionu Bystřice.

0: Radio Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další informace.
4: Děkujeme, že nás posloucháte.
3: A hned se podíváme do ulic Olomouce.
4: Řidiči ve dvou ulicích tu dnes hlídají strážníci dodržování povolené rychlosti. Hlásí, že s radarem kontrolují na ulicích Svatoplukova a Pekařská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: A na Olomoucku, řidiči, nezapomeňte, silnice 46 v Dolanech prochází opravou. Prozatím mohou nákladní auta projet Kyvadlově, ovšem osobní auta si to budou muset obět ve směru od Šternberka přes Bohuňovice a Hlušovice a ve směru z Olomouce přes Tovéř, Dolany a Bělkovice-Lašťany. Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje, že od 20. do 21. srpna tu bude uzavírka úplná. Pokud půjde všechno podle plánu, 24. srpna bude hotovo, píše o tom report.cz. Do Nového zamíří přerovští strážníci a dobrovolní hasiči. Příští rok na jaře se dočkají nového zázemí v ulici Šířava v bývalé stanici profesionálních hasičů. Nyní místo prochází rekonstrukcí za 56 milionů korun, píší o tom veřejnoprávní média. Policie si pohlídala, jestli jezdíme bezpečně. V minulém týdnu ve čtvrtek a v pátek vyrazila do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce Roadpol. Hlídala hlavně rychlost.
5: Policejní hlídky zkontrolovali 500 vozidel v Olomouckém kraji. Při akci zjistili 143 dopravních přestupků a téměř všechny vyřešili na místě. Řidiči na pokutách zaplatili 225 tisíc korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 102 motoristů a jeden byl pod vlivem alkoholu.
4: Doplňuje policejní komisař Libor Hejtman.
2: Sport.
3: Přední hráč prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík si připsal na konto další úspěch. Na turnaji světového okruhu v Montrealu porazil dnes ráno našeho času Nizozemce Van de Zandschulpa. V zápase na betonu vyhrál 2-0 na sety a tím se probojoval do čtvrtfinále podniku.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Odpoledne očekáváme polojasno, přechodně až oblačno. Lokálně se nám mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes dosahují až 35 stupňů, což je přibližně 9 stupňů nad průměrným denním maximem. I proto meteorologové v celé jižní části Olomouckého kraje varují před silnou zátěží teplem. Doporučují držet se ve stínu, dodržovat pitný režim a zvýšenou fyzickou zátěž nechat na ráno nebo večer. Zítra nás čeká taky poměrně slunečný den, ráno a dopoledne polojasno, pak se nám začne vyjasňovat. Teplotní maxima očekáváme mezi 24 až 28 stupni.
7: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Rádio Metropole za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Podobně už tomu ale není ve Zlíně v ulici Havlíčkovo nábřeží. Na místě je policie, projíždíme tudy opatrně. Porouchané auto nám komplikuje dopravu na silnici 43 na trase Krhov-Svitávka u odbočky na Mladkov. Hlásíte nám tady krátké zdržení přibližně na 5 minut. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Víc energie.

0: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
4: Černáno přišlo. Zubata, Černáno přišla.
3: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě, a to myslíme doslova

0: talentu, ale poctivý rockový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům těm je tu hej, nikam nezapomněj.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Je mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
7: Veď predsa že sa radovať smiem.
6: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
8: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
6: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
9: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
10: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
11: Rádio Metropole.
12: Metropole.

0: hudební apky ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu víme, kde se co šustne, taky máme přehled, o čem se píše. Policisté v Olomouckém kraji kontrolovali rychlost, hlídky zkontrolovali 500 vozů. Olomoucký Report pro nás zjistil, kolik z nich zaplatilo pokutu. Článek na webu report.cz. Náročnou směnu měli v sobotu 8. srpna hasiči na Šumpersku. Zasahovali u 4 požárů. Hořilo i na hřbitově. Bližší informace pro nás má šumperský rej. 50. přirovského kina Hvězda pokračují, podzim přinese kinodny i návrat k analogovému promítání. Bližší informace o programu oslav najdeme na webu města Přerova přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole
3: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
4: Dneska

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Děkujeme, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Nová omezení potrápí řidiče v Olomouci. Už dnes začíná u sportovní haly Univerzity Palackého měsíční dopravní uzávěra kvůli úpravám v lokalitě. Až do 8. září tam bude výrazně omezeno parkování v blízkosti pedagogicko-psychologické poradny. Další dopravní omezení v Olomouci zasáhne ulici Boženy Němcové, kde bude od tohoto čtvrtka částečná uzavírka. Ta potrvá do 8. října a v dalších dnech vyvrcholí úplnou uzavírkou kvůli dokončení úprav cesty. Píše o tom v tuto chvíli Report.cz a v článku má plán dalších uzavírek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Autobus se sám rozjel v Beňově na Přerovsku. K nečekané události došlo uplynulou sobotu odpoledne. V další cestě bez řidiče autobusu zabránila až překážka v podobě domu.
3: 32letý řidič odstavil autobus u domu, který ovšem nezabezpečil proti samovolnému rozjetí. Autobus se poté rozjel couváním, přejel přes chodník, poškodil dva sloupy veřejného osvětlení a narazil do rodinného domu. V době nehody se ve vozidle nenacházela žádná osoba a nikdo nebyl zraněn. Policisté odhadli celkem škodu na 540 tisíc korun.
2: Komentoval situaci za policii komisař Libor Hejtman. Uplynulý víkend byl na českých silnicích jedním z nejtragičtějších. To je hodnocení policie. Zahynulo během něj 8 lidí, z toho 5 motorkářů. Jeden člověk v Česku zemřel v pátek, 4 v sobotu a 3 v neděli. Buďme na silnicích opatrní.
0: Sport.
2: Prvním našim reprezentantům, kteří vstoupili na mistrovství Evropy v atletice, se bohužel nezadařilo. Běžec Jakub Dudycha neudržel svou přední pozici v běhu na 800 metrů a po kolizi se soupeřem doběhl poslední. Do semifinále tak nepostoupil. Ani koulařky se do večerního finále nedostali. V kvalifikaci nepřekonali 17 metrů. Katrin Dřiškovská obsadila 15. místo a olomoucká koulařka Martina Mazurová byla 19. K postupu potřebovali aspoň 17 metrů 60. 62 cm.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice. Rádio Metropole. To na sebe.
4: Pondělí je opravdu horké, teploty stoupají až na 35 stupňů Celsia, čekáme polojasnou až oblačnou oblohu, lokálně se objeví také přehánky. Meteorologové upozorňují na silnou zátěž teplem. V úterý už přijde výrazné ochlazení, teploty se dostanou maximálně na 25 až 29 stupňů a srážky se neočekávají. Ve středu bude ještě chladněji, jasno až skoro jasno a nejvýše 23 až 27 stupňů. Zajímavostí je, že dnešní noc bude kvůli vedru výrazně teplejší než předchozí. Teploty podle meteorologů neklesnou pod 18 až 14 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Olomouci, počítejte s menší kolonou na Chválkovické a to směrem do města. Zdržet se tu můžete zhruba 5 minut. Pozor si musíme dát i na nehody. Jednou nám hlásíte v obci Bílovice Lutotín. Další nehodu nám hlásíte v Rapotíně v ulici Šumperská. Tady jsou sobě dvě osobní auta a bouralo se také v obci Jalubí. Tak je tady nohu z plynu.
5: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole.

Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. 50 Cent si zase našel chvíli, aby se pustil do Ricka Rosse kvůli slabým prodejům jeho posledního alba. Na Hot New Hip Hop se objevila krátká zpráva, která připomíná, že 50 už roky používá Rossovy čísla jako munici v jejich nekonečném beefu. No a i tentokrát to drží ve svém klasickém stylu, suchý humor, lehký výsměch a jasný vzkaz, že podle něj Rick Ross prostě neprodává tak, jak by měl. Když se mrkneme taky do světa módy, tak Travis Scott představil kolekci, která je inspirativní.

0: a vyniknout energii skladby. Jinak Big Boy Gleb dokončil nový EPčko a odhalil jeho název. Jmenovat se to bude MHD Flashback, ale datum releaseu ještě nezveřejnil. Vladky Syn má venku nový projekt New Level, má to úctyhodných 15 věcí a na featu je tu třeba Sergej B anebo Koki. A ještě je tu kapitán labelu Million Plus, protože Izo má venku hned dvě nový věci, Rockstar Lifestyle a Limbo, kde je na featu taky Dušan Vlk a PTK. Tak to určitě můžeš checknout. Tak to je Česká republika na Metropoli. A už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Radio Metropole.
3: Léto hraje s námi.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Jste na té správné letní vlně a tady víme, kde se skvěle pobavíme. Olomoucké kino Metropol konkrétně dneska zve na letní svěrákovskou komedii Pět švestek o tom, že i v pozdním věku nás život může bavit. Pokračuje taky olomoucké nejen shakespearovské léto s divadlem Tramtárie na Letňáku. Dneska jsou to Matky na tripu a zítra Don Juan v New Yorku o ženách, lásce a svádění. Pozor, úterý 11. srpna je taky melounový den na olomoucké transfuzce, takže pokud zítra darujete krev, dostanete od nás to nejlepší letní osvěžení. Blíží se taky pouť v Jevíčku, bude o víkendu spousta zábavy a muziky a jako hlavní host zpěvák Sebastian v sobotu večer a konkrétně v sobotu budou mít svůj velký den taky Mrsklesy. Obec slaví 30 let své samostatnosti. Dorazí třeba Maxim Turbulence, Olga Lounová nebo Petra Janů. Budeme se těšit nejenom na hudbu, ale taky na dobré jídlo. Už v sobotu 15. srpna v Mrsklesích. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: IM je stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IM je stavby, když chcete, aby se opravdu stavělo.
3: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
6: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH v

0: taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
2: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Díky, že nás posloucháte. Nový přírůstek v zoo na Svatém Kopečku. Mládě lemura běločelého se narodilo v olomoucké zoo. Bílé zbarvení jeho hlavy ukázalo, že jde o samce. Populace těchto primátů ve volné přírodě klesá. V budoucnu tak samec posílí chov ve spřátelených zoo v Evropě.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Budeme mít v Hranicích novou cyklostezku. Dnes začíná její stavba. Nová asfaltová cyklostezka vznikne na pravém břehu Bečvy mezi ulicemi Přísady a Partizánská. Pracovat se na ní bude 3 měsíce. Interaktivní mapu městských hřbitovů spustil Prostějov. Lidé v ní snadno najdou přesné umístění hrobů. Digitalizace téměř 15 000 hrobových míst ve městě a jeho částech vyšla na 1 400 000 korun. Dosud mělo město přehled hrobů jen na papíře. Podrobnosti najdeme na webu prostějov.eu. Zemřel jeden z nejčtenějších českých spisovatelů. V den svých 94. narozenin dnes zesnul v chebské nemocnici spisovatel Vladimír Páral. Do povědomí se zapsal romány Milanci a vrazy či Mladý muž a bílá velryba.
2: Sport.
3: České plavkyně usilují o postup do finále na mistrovství Evropy v Paříži. Barbora Sémanová i Barbora Janíčková prošly do večerního semifinálového závodu na 100 metrů volným způsobem. Sémanová postoupila z 5. místa a Janíčková z 6.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Úterý bude ráno a dopoledne převážně polojasno, odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a pršet by nemělo. Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Čtvrtek přinese další oteplení až na 28. Na jihu pokračují pořádné tropy, Itálie hlásí 38 stupňů, Řecko 36, Chorvatsko 35 a Španělsko 32. Všude k tomu jenom samé sluníčko.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Čerstvou nehodou nám hlásíte v Olomouci v ulici Jablonského, tak tady opatrně. Nehoda i se zraněním se aktuálně řeší také v obci Chropině na ulici Skaštická a taky mezi obcemi Skřípov a Konice. Tady nám hlásíte aktuálně srážku osobáku, srny i motorkáře. A na cestách také pozor na policejní hlídku na D35 na okruhu Olomouce na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou na exitu Nemilany. Tak hlavně opatrně.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Z Premier Cinema za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
4: Mauzta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
9: Proto ne.
8: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
9: Proto taky ne.
8: Tak proč?
9: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
8: Ale koupil.
9: Fakt? Ty jsi nejlepší.
8: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
10: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
11: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
12: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
13: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone

0: slunce, moře, pohoda a najednou au, au, au. Šlápnout na mořského ježka dokáže zkazit den, ale žádný strach, dá se to rychle vyřešit. První pravidlo, ostny nikdy nevytahujte násilím ani pinzetou, snadno se zlomí a zůstanou v kůži. Místo toho namočte nohu do co nejteplejší vody, tak teplé, co snesete. Teplo totiž pomáhá rozkládat obsažené toxiny a zmírňuje bolest. Kůži kolem ostnů pak jemně promačkejte, často vyskočí sami. A ještě jeden skvělý trik z pláže. Místo potírejte octem nebo citronovou šťávou. Kyselina pomůže drobné zbytky ostnů rozpustit, pak už jen vydezinfikovat a zbytek dovolené prožít raději v botách do vody a s naším letním rádiem.
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. A hned se podíváme do ulic Olomouce. Řidiči ve dvou ulicích tu dnes hlídají strážníci dodržování povolené rychlosti. Hlásí, že s radarem kontrolují na ulicích Svatoplukova a Pekařská. Vyzývají k bezpečné jízdě.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: A na Olomoucku, řidiči, nezapomeňte, silnice 46 v Dolanech prochází opravou. Prozatím mohou nákladní auta projet Kyvadlově, ovšem osobní auta si to budou muset obět ve směru od Šternberka přes Bohuňovice a Hlušovice a ve směru z Olomouce přes Tovař, Dolany a Bělkovice Lašťany. Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje, že od 20. do 21. srpna tu bude uzavírka úplná. Pokud půjde všechno podle plánu, 24. srpna bude hotovo, píše o tom report.cz. Do Nového zamíří přerovští strážníci a dobrovolní hasiči. Příští rok na jaře se dočkají nového zázemí v ulici Šířava v bývalé stanici profesionálních hasičů. Nyní místo prochází rekonstrukcí za 56 milionů korun, píší o tom veřejnoprávní média. Policie si pohlídala, jestli jezdíme bezpečně. V minulém týdnu ve čtvrtek a v pátek vyrazila do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce Roadpol. Hlídala hlavně rychlost.
4: Policejní hlídky zkontrolovali 500 vozidel v Olomouckém kraji. Při akci zjistili 143 dopravních přestupků a téměř všechny vyřešili na místě. Řidiči na pokutách zaplatili 225 tisíc korun. Nejvyšší povolenou rychlost překročilo 102 motoristů a jeden byl pod vlivem alkoholu.
3: Doplňuje policejní komisař Libor Hejtman.
1: Sport.
3: Přední hráč prostějovského tenisového klubu Jakub Menšík si připsal na konto další úspěch. Na turnaji světového okruhu v Montrealu porazil dnes ráno našeho času Nizozemce Van de Zandschulpa. V zápase na betonu vyhrál 2-0 na sety a tím se probojoval do čtvrtfinále podniku.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Na sebe.
5: Dnes si užíváme jeden z těch opravdu letních dnů, odpoledne polojasno až oblačno, místy se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty stoupají na 35 stupňů. Úterý už přinese příjemnější teploty mezi 25 a 29 stupni a hlavně to bude bez srážek. Ve středu bude převládat slunečné počasí, ale teploty už vystoupí jen na 27 stupňů. Další dny se pak začne opět oteplovat. A co dnešní noc? Ta bude nejen teplá, ale také poměrně klidná. Čekáme polojasno, jen přechodně oblačno a přehánka se objeví pouze výjimečně.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Na okruhu Olomouce pozor na policejní hlídku, a to na D35 na exitu Olomouc střed Slavonín, tak ať nemáte zbytečně pokutu. Stále se také dořešuje nehoda mezi obcemi Skřípov a Konice, tady to bylo bohužel se zraněním a stále se to dořešuje, tak s tím počítejte. Na D1 na trase Přerov-Ostrava za exitem Přerov číhá také policejní hlídka a policie i v hranicích v ulici Bělotínská.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Metropole.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
1: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
4: Legenda, která psala historii české rockové scény.
3: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
4: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
3: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
4: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
3: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Je mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady pondělí 10. srpna, svátek má Vavřinec a na mnoha místech jsme díky dnešnímu oslavenci měli o víkendu svatovavřinecké hody. Bylo to například v Přerově anebo ve Štěpánově. Jinak narozeniny má bývalá tenistka Andrea Hlaváčková, herec Antonio Banderas anebo italský zpěvák Drupy.
2: Nic nebude a hotovo.
3: Jak nic nebude, vlast to nedělej, krávu.
1: Cože? Nic nebude? Tak v tom případě je tady správně den lenosti. My ovšem makáme dál. A to i na začátku týdne v pondělí 10. srpna.
0: Metropole právě dnes.
4: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
9: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
10: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
11: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
10: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
12: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
13: Veď predsa že sa radovať smiem.
12: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
14: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
12: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
0: Letní vibe Rádia Metropole.

zpěvačku, která s tajemnou vizáží a silným hlasem dobývá svět. Její hudba je plná emocí, energie a originality. A to i když se často schovává za parukou. Sia je jako ten kámoš, co toho moc nenamluví, ale když něco řekne, má to sílu. Její styl míchá pop s elektronikou a dramatem a výsledek je vždycky silný zážitek. Ať už potřebuješ hudbu k zamyšlení nebo k tanci, Sia má vždycky něco v rukávu. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropolitě čeká ještě víc silných příběhů a velkých hlasů.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: A už tu jsou další zprávy. Kdo potřebuje jet v Olomouci tramvají, nezapomeňte, v Olomouci je nově výluka. Tramvaje nejezdí v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistil cestujícím náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů.
4: Obce na Olomoucku bojují s klesající hladinou vody ve vrtech a rostoucí spotřebou. Radnice proto důrazně apelují na obyvatele, aby s pitnou vodou šetřili a zbytečně s ní neplýtvali. Zároveň se ale snaží situaci komunikovat opatrně, aby mezi lidmi nevypukla zbytečná panika.
3: Dětské skupiny v Česku mají nejasnou budoucnost. Čelí totiž úbytku dětí a tím i hrozbě zániku. Jak píše Deník, někteří provozovatelé proto zvažují přeměnu svých zařízení. Namísto dětských skupin plánují začít nabízet péči o seniory, pro které je péče dlouhodobě v Česku kapacitně nedostačující.
0: Sport.
3: Sledujeme přípravu hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První přátelák mají před sebou i olomoučtí Kohouti. Čeká je utkání v domácí Plechareně, a to v úterý od 18 hodin. Uvidíme, v jaké formě nastoupí.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. To na sebe.
5: Pondělí je opravdu horké, teploty stoupají až na 35 stupňů Celsia, čekáme polojasnou až oblačnou oblohu, lokálně se objeví také přeháňky. Meteorologové upozorňují na silnou zátěž teplem. V úterý už přijde výrazné ochlazení, teploty se dostanou maximálně na 25 až 29 stupňů a srážky se neočekávají. Ve středu bude ještě chladněji, jasno až skoro jasno a nejvýše 23 až 27 stupňů. Zajímavostí je, že dnešní noc bude kvůli vedru výrazně teplejší než ty předchozí. Teploty podle meteorologů neklesnou pod 18 až 14 stupňů Celsia.
2: Rádio Metropole za volantem.
5: Olomouci je doprava aktuálně bez nehod i bez kolon, tak jen tak dál. Bouralo se ale ve Zlíně v ulici Třída Tomáše Bati, tak tady nohu z plynu. Pozor i na D55 na trase Hulín-Otrokovice mezi exity Hulín-Východ a Otrokovice-Sever, tady číhá policie. A policejní hlídka je také na D35 na trase Mohelnice-Olomouc před exitem Mohelnice a nebo v Hranicích v ulici Hranická.
2: Energie.

0: i v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí. Oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Random flashback.
2: Metropole.
1: Flashback.

0: Dřevo Op, poctivé dřevo zhané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
6: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrskle si to pořádně roztočíme.
9: Posloucháš?
10: Radio Mé.

0: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
3: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
4: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém Újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
6: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
7: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
8: Radio Metropole.
9: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
10: Kde stojí kolony?
11: Jaké je počasí na Moravě?
12: A kam zajít na dobrou pizzu?
9: To všechno a mnohem víc u nás.
11: U nás.
8: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
2: Úterý bude ráno a dopoledne převážně polojasno. Odpoledne se začne vyjasňovat. Teplota vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a pršet by nemělo. Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Čtvrtek přinese další oteplení až na 28. Na jihu pokračují pořádné tropy. Itálie hlásí 38 stupňů, Řecko 36, Chorvatsko 35 a Španělsko 32. Všude k tomu jenom samé sluníčko.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie. Let's make

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirage.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: 5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají.
8: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín a Jirka Hrubeš.
7: Původní sestava pražského výběru.
8: Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule.
7: Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez.
8: Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
9: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
10: Rádio Metropole.
4: Taneční rádio z Olomouce.
10: Metropole.

0: celé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu víme, kde se co šustne, taky máme přehled, o čem se píše. Policisté v Olomouckém kraji kontrolovali rychlost, hlídky zkontrolovali 500 vozů. Olomoucký Report pro nás zjistil, kolik z nich zaplatilo pokutu. Článek na webu report.cz. Náročnou směnu měli v sobotu 8. srpna hasiči na Šumpersku. Zasahovali u 4 požárů. Hořelo i na hřbitově. Bližší informace pro nás má šumperský rej. Padesátiny přerovského kina Hvězda pokračují. Podzim přinese kinodny i návrat k analogovému promítání. Bližší informace o programu oslav najdeme na webu města Přerova přerov.eu. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: velkým srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.
0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme zvuk Outliers, projektu, který se nebojí experimentovat a posouvat hranice. Jejich hudba je jako cesta do neznáma, kde tě čekají nečekané beaty a atmosféra, která tě pohltí. Outliers jsou jako ten kamarád, co tě vezme na dobrodružství, aniž bys věděl, co tě čeká. Tak nevypínej rádio a drž se Metropole, protože tu máme připraveno ještě víc originálních záležitostí.

0: je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si, kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodně dozvíš.

0: Rádio Metropole. Léto non-stop, hudba non-stop.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Teddy Swims. Zpěvák s jedinečným hlasem, který spojuje soul, pop a R&B, dokonalý mix emocí a energie. Jeho hudba je jako ten kamarád, co ti v těžkých chvílích zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet. Teddy Swims má dar dostat tě do nálady a zároveň tě rozhýbat. Jeho styl je osobitý, upřímný a plný citu. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou porci hudebního kouzla.

Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme další skvělé hity.

0: jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
4: Posloucháš?
5: Radio Mef.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Radio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme zjistit, co je ve světě rapu nového. 50 Cent si zase našel chvíli, aby se pustil do Ricka Rosse kvůli slabým prodejům jeho posledního alba. Na Hot New Hip Hop se objevila krátká zpráva, která připomíná, že 50 už roky používá Rossovy čísla jako munici v jejich nekonečném beefu. No a i tentokrát to drží ve svém klasickém stylu, suchý humor, lehký výsměch a jasný vzkaz, že podle něj Rick Ross prostě neprodává tak, jak by měl.

0: Samsungé mají venku nový videoklip k tracku Still One, no a je postavený na pomalejších záběrech a střídmém stylu, který nechává vyniknout energii skladby. Jinak Big Boy Gleb dokončil nový EPčko a odhalil jeho název. Jmenovat se to bude MHD Flashback, ale datum releaseu ještě nezveřejnil. Vlatky Syn má venku nový projekt New Level, má to úctyhodných 15 věcí a na featu je tu třeba Sergej B anebo Koky. A ještě je tu kapitán labelu Million Plus, protože Izo má venku hned dvě nový věci, Rockstar Lifestyle a Limbo, kde je na featu taky Dušan Vlk a PTK. Tak to určitě můžeš checknout. Tak to je česká rap publika na Metropoli. A už teď posíláme další várku muziky a energie.
1: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
4: Rádio Metropole.
5: Metropole.

Tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jen je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční.

0: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. A dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: Rádio Metropole.
1: Léto non-stop, hudba non-stop.

Kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň na

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dnes

Tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavých.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Tiësto. Legenda trance, techno a house scény, který už léta baví fanoušky po celém světě. Jeho hudba je jako ta nejlepší jízda, která tě vezme na cestu plnou energie a emocí. Tiësto je jako ten kámoš, co ti vždycky přinese tu správnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
0: Olomouc.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme do Rumunska, odkud přichází Minelli, zpěvačka a producentka s citem pro melodie i taneční hit. Její hlas je lehký jako peříčko, ale má sílu, co tě zvedne ze židle. Minelli je jako ta kamarádka, co působí nenápadně, ale v sobě má sopku. Její styl? Moderní pop s elektronickým nádechem a melodiemi, co ti zůstanou v hlavě ještě u večeře. Zůstaň s námi. Metropole teď hraje songy, co mají křídla.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na Olivera Heldense, nizozemského DJe a producenta, který je známý svými funky house beaty. Oliver má talent vytvářet skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na taneční parket, která tě nikdy nesklame. Když posloucháš jeho skladby, máš pocit, že jsi na nejlepší party v životě. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc taneční zábavy a novinek. I've learned to embrace the dark, and now every time you see me.

město. Olé, tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska maluje zvuky do tvého dne.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Každé pondělí s námi na našem rádiu vysílá astrolog Tonda Baudyš. Ahoj, co se nám uvolnilo na nebi, Tondo?
2: Ahoj, Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Ona se hlavně uvolnila na nebi napěťová vazba mezi Venuší a Marzem, která teď asi 3 týdny i vztahy mezi muži a ženami spíš komplikovala a sexuální životu komplikovalo. A od tohohle týdne už se to může lepšit. Ten týden vidím jako hodně seznamovací, romantický, zamilovávací, protože Venuše je naproti Neptunu, v trigonu na Uran, v trigonu na Pluto, takže vznikne množství důležitých vztahů a tohle neříkám v našem vysílání každý týden, viď?
1: Pravda, to neříkáš pravidelně. Tento týden přeje tedy seznamování i romantice v ložnici, super. Co se rýsuje na víkend? Máš vzkaz pro všechny, kteří nechtějí sedět doma, vyrazí k vodě a třeba i můžou popíjet alkohol?
2: Ona na nebi bývá jako rovnováha mezi těmi plusy a mínusy a tou stínovou složkou je o víkendu tendence lidí, co si rádi přihnou to přepísknout a upřímně řečeno i jako utopený lidi, který ve vodě něco jako špatně nebo připitý, jo, to tam je na tomhle víkendu úplně jako kritická okolnost.
1: Děkujeme za upozornění, dávejme na sebe pozor, hvězdná poselství každé pondělí na našem rádiu od astrologa Tondy Baudyše.
2: Jo, hele, díky, zdravím tebe i posluchače.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se podíváme na švédský export první třídy. Zara Larsson je zpěvačka, která s každou notou ukazuje, že pop může být silný, chytrý a zatraceně zábavný. Její hlas zvládne jak baladu, tak taneční bomby. A vždycky to zní jako totální jistota. Zara je jako ta kámoška, co ti dá facku i obětí podle toho, co zrovna potřebuješ. A obojí sedí. Její styl kombinuje klasický pop s moderním zvukem a pořádnou dávkou sebedůvěry. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě se

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Radio Metropole. Olomoucký report.
2: A už tu jsou další zprávy. Kdo potřebuje jet v Olomouci tramvají, nezapomeňte, v Olomouci je nově výluka. Tramvaje nejezdí v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistil cestujícím náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů. Policie se obrací na širokou veřejnost ohledně pátrání po 29-letém muži z Hranicka. Hledaný Jaroslav Králíček je v pátrání kvůli násilnému trestnému činu. Skrývat se může v Hranicích či v Lipníku. Jeho fotku najdete aktuálně na webu report.cz. Pokud ho zahlédnete, volejte na linku policie 158, ale nepokoušejte se ho zadržet. Dětské skupiny v Česku mají nejasnou budoucnost, čelí totiž úbytku dětí a tím i hrozbě zániku. Jak píše deník, někteří provozovatelé proto zvažují přeměnu svých zařízení. Namísto dětských skupin plánují začít nabízet péči o seniory, pro které je péče dlouhodobě v Česku kapacitně nedostačující.
1: Sport.
2: Sledujeme přípravu hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První přátelák mají před sebou i olomoučtí Kohouti. Čeká je utkání v domácí Plechareně, a to v úterý od 18 hodin. Uvidíme, v jaké formě nastoupí.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Úterý bude ráno a dopoledne převážně polojasno. Odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a pršet by nemělo. Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Čtvrtek přinese další oteplení až na 28. Na jihu pokračují pořádné tropy. Itálie hlásí 38 stupňů, Řecko 36, Chorvatsko 35 a Španělsko 32. Všude k tomu jenom samé sluníčko.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Empire of the Sun. Australské duo, které spojuje elektroniku, glam a fantasy v jednom velkolepém balení. Jejich hudba je jako výlet na jinou planetu. Třpitivá, snová a pořádně výstřední. Empire of the Sun jsou jako ti kámoši, co přijdou v kostýmech. Ale nikomu to nepřijde divný, protože je to prostě jejich styl. Jejich písně jsou zároveň taneční i mysteriózní, jako kdyby se David Bowie teleportoval na Ibizu. Zůstaň s námi, protože na Metropolitě s nimi čeká pořádný výlet mimo realitu, ale v tom nejlepším slova smyslu.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.